0: takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchal Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46. Dodatkové číslo zase 38.

ještě vyprávala, to, že prostě akrátu masu. A já jsem říkala, že to je budoucnost, že ještě není děti doma, už to je ještě budoucnost. Už to není budoucnost. A on taky říká, že ještě je, že ještě

0: 피해나다.
1: 바다나 피해나다. 피해나다.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Takovou prostě hitovku.
1: Jak, jakou tepačku, Talovi?
0: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
1: Počkej, počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
2: No, právě, no.
1: A co s tím, jaký problém?
0: Ne, tak prostě léto, Maťo, prosím.
1: Já vám tu léto na léto a jdu pro...

Novinka od Haro a Systema, track, který se jmenuje Pumba, dobrý začátek na, na sobotní ráno. Ani nevím, kdy je to den, ale vím, kdy je to den, protože jsou moje nárosky. Tak ta příští skladba je fakt úlet. Je to kombinace merengue rytmus a techno. To jsou Hag a Dr. Apollo a nový track, který se jmenuje Esta Rico. Let's go na Radio 1.

Kdo by řekl, že merengue skloubí tak dohromady skvěle se steknem? To je novinka od Hag a Dr. Apollo a track, který se jmenuje Esta Rico. Ta příští skladba je od Matika a je to, si myslím, známý sample. Skladba se jmenuje Baiana, ale tohle je nový remix Matika's Afro Acid Rework. Tak Matika a Baiana na Radio 1.

skladba má několik verzí a tohle je nejnovější remix od producent Matt Mac, a.k.a. Matika, track, který se jmenuje Bayana, Matika's Afro Acid Rework. Ooh, yes, 6 hodin, 15 minut, posloucháte Rádio 1 s Douglasem až do

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: S první novinkou je tu dneska Josefina Dusk. Jmenuje se Bones. Druhá novinka, Aida the Young a její Dragon Head.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: A můžete poslouchat naše československá hitparáda Velká sedma dnes od 9 hodin v repríze, což je trochu více než 2,5 hodiny odsaď. Máme na co těšit a zítra od 9 máme reprízu naše hitparáda Rádio 1, takže oba jsou dobrý poslech na víkendový ráno. Teď máme 6 hodin 24 minut na Rádio 1 a další novinku, co mám pro vás, je v podaný takzvaný, on sám se nazývá jako velvyslanec afrobeatu a ten název si myslím, že je správný tím, že dlouho hrál s absolutní legendou Fela Kuti a taky se synem Femi Kuti. Pak přistěhoval do Londýna a pokračuje s hudbou. A tento týden vydal remixy a tohle je jedna z nich, track, který se jmenuje You No Fit Touch Am. The Bracket Remix. Tohle je Dele Sosimi na Rádiu 1.

0: jednou.
1: No a tohle je z kompilací týdne Turntables on the Caribbean Volume 2. Tohle je track Land Deep featuring Alejandro Delgado a track El Hierro, the 7-inch edit. Land Deep, na radio.

label se jmenuje Turntables on the Hudson, pochází z New York City a tohle je nejnovější vydání jejich kompilace, se jmenuje Turntables on the Caribbean Volume 2. Od tamtáč mám track Land Deep featuring Alejandro Delgado a skladba El Hierro. Další ukázku mám za chvíli, ale ta příští skladba je opravdu zajímavá kombinace různé vlivy, což je asi, jako si myslím, on brand, co se týká ta vokalista a skladatelka Sian Potok, která má kořeny, které začínají v Indii a Pakistán a Kongo a Belgie a i tady v Československu v té době. Tak nový track se jmenuje En Equilibre a tohle je featuring brazilská zpěvačka Flavia Coelho. Tak Sian Potok na Radio 1.

0: Johnny.
1: Nový album vychází 13. listopadu. Animal se jmenuje nový album. A to bylo Cyan Potok ve spolupráci se zpěvačkou Flavia Coelho. Moc se těším na celý album. Tento track, první single, vyšlo včera. Jmenuje se to En Equilibre. Tak jdeme z Paříži, odkud žije Cyan Potok, a jdeme do LA na příští skladbu. Tohle je Kate Stein and Lord Fascinator. A tohle je z kompilací, který dal dohromady DJ Travis Holcomb z legendární stanice KCRW v Los Angeles. A nová kompilace těží z 25 let existence Eskimo Recordings, belgický label. Celá kompilace se jmenuje Freaks Only od Travis Holcomb, a odtamtáč mám tento track Asteroid, The Aeroplane Extended Remix. Tohle je fakt 80, ale v nejlepším smyslu slova. Tak jdeme do toho. Asteroid od Kate Stein and Lord Fascinator na Radio 1.

0: slyšet nová práce od Aeroplane. Vlastně tohle je z loňského roku, ale Aeroplane dělal jako jedný z nejlepších remixů od 2007-2008 až do dnes. Tohle je Kate Stein and Lord Fascinator a track Asteroid, the Aeroplane Extended Remix. 6 hodin, 48 minut, posloucháte Radio 1.
1: Radio 1.
0: No a tohle je opravdu až dementní cover verzi. Oh yes, Bernardo Pinheiro a skladba Onda Shock. Saco Cheo, di Bernardo Pinheiro exit.

Jestli neznáte Bernardo Pinheiro, stojí za vyhlednutí nebo vyhledávání na SoundCloud. Jeho remixy jsou geniální a tohle je formace Onda Shock a skladba Saco Cheo, the Bernardo Pinheiro edit, samozřejmě Pump Up the Jam, a nebo Move Your Body od Marshall Jefferson. 6 hodin, 53 minuty, posloucháte Radio 1.

0: type?
1: Umělkyně se jmenuje Denya, pochází z LA a tohle je nový single Eye to Eye. Hodně se mi líbí její styl, která je tak lehká, ale má ty dobré beatsy. Tak Denya pro vás na sobotní ráno. Teď máme 7 hodin a 3 minuty. Já se jmenuji Douglas Arejanes. Jsem rád být zase s vámi na sobotní ráno. A dneska mám docela speciální den, protože nejenže mám nárožky, což je sice hezká věc, ale odpoledne hraju s DJ Gajo a Babe Ellen na zahradě v Bike Jesus. Tak akce začíná ve 4 hodin, jako 4 odpoledne, a pokračuje až do 10. DJ Gajo CZ hraje od 16 hodin, pak Babe Ellen od 18 hodin a já hraju od 8 do 10. Takže bude to hezká akce tam. A jako samozřejmě jste zváni a je to zadarmo, takže snad přijdete. Tak ta příští skladba je v podání Lauer, tohle je novinka, track, který se jmenuje Easy Sunshine na Radio 1.

novinka na hamburský label Mireia Records. Producent pochází z Frankfurtu, jmenuje se Lauer. A tohle je skladba Easy Sunshine. A najdete to na EP se stejným jméno, nebo vlastně Daytime Discotheque od RSS Disco. A teď jdeme do Francie. Formace se jmenuje Virage Zero.

Duo pochází z Berlína, jmenují se Oi a sami nazývají jejich styl jako Afrokraut. A tohle je ukázka z jejich nový album Messages from Walls, který vychází v únoru 2027. První single se jmenuje Free Space a vychází to 25. září. Free Space. Celý album Messages from Walls je na základě různé vzkazy nebo věci, které viděli, jak cestovali po Evropě. A ta otázka, do you know, do you see, do you find any free space, našli v Benátkách. Tak každá písnička má takový vzkaz, takhle napsali ty písničky. Předtím jsme měli ženevská formace Virage Zero, ne z Francie, jak jsem říkal, ale Rien ne vient, nový single od nich. Předtím Lauer z Frankfurtu a skladba Easy Sunshine a začali jsme hodinu se zpěvačkou a skladatelkou Denia z LA a skladba Eye to Eye. Celý tracklist najdete na webu Radio 1, anebo mám playlist, který na Spotify se jmenuje Radio 1 2026. Ale tentokrát, tento týden mám tolik novinek, že ani nejsou na Spotify z různých důvodů. Hlavně tím, že jsou příliš nový. Tak ale stojí za sledování ten playlist na Spotify určitě. Si myslím, že dneska mám něco kolem 20 premiér, a tak si myslím něco kolem 10-12 na Spotify. Tak každopádně jsem rád.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první je tady spolupráce neosoulové legendy Erika Badu a producenta The Alchemist. Erika Badu po 11 letech vydala nové album, to se jmenuje Before the World Blows. A skladba s Alchemistem

Jako další novinku tady máme píseň Get Lost od solového projektu brooklynského písničkáře Eddieho Gora, který se říká Daisies.

Hrajeme si taky sympatický latinskoamerický elektronický projekt průkopník žánru Latincore CRDR. Ve spolupráci s dalším projektem Piccolo je tady skladba Pika. V další novince si zajedeme do Vídně za Anou Franceskou, která zvolila své umělecké jméno Beaks, Little Silver. A o závěrečnou nakládačku se postarají dvě legendy. Kanaďan Tiga a Němec Boys Noise, Hot Wife.

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se koná od 6. do 10. října v Hradci Králové. Konkrétně to bude na koncert uskupení Lenka Gálisová Quartet, které proběhne 6. října v Muzeu východních Čech.
1: Hit paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A můžete poslouchat naše hit paráda Rádia 1 zítra ráno v repríze od 9 hodin. Dnes od 9 hodin máme reprízu Velké sedmi. Takže máte hezký poslech po staranu. Teď máme 7 hodin 26 minut, sobotní ráno s Douglasem pokračuje a na příští skladbu jdeme do Miami, vlastně do Miami Beach. Formace se jmenuje South Beach Recycling a tady spolupracuji s At Jazz a nový track, který se jmenuje Reset, South Beach Recycling na Radio 1.

čistí slabu. Jdeme do Tokia v podaní formace Quasimode a skladba High Tech Jazz. Posloucháte Rádio 1 s Douglasem až do 9. Snad máte velkou pohodu. Good Vibes Only z Rádia 1.

Nice. Formace pochází z Tokia, jmenuje se Quasimode Quarteta a hrají takový tanečný jazz. Právě tento track se jmenuje High Tech Jazz z roku 2019. Aspoň od tamtač mám track, mám kompilaci na japonský label Flower Records, co vydali na jejich 20. výročí existence labelu. Tak, jdeme z Tokia do Johannesburgu na příští skladbu. Tohle je skladba, který se mi hodně líbilo v původní verze, ale teď mají nová verze, která je trochu tanečnější. To jsou producenti China Charmeleon a Brandon DeLudlu. Skladba se jmenuje Birds Sing, the Ed Ward Remix. A když posloucháte, přemýšlejte se, co by mohlo být, jako mohlo být to tak hezký, aby člověk byl tak inspirován napsat takovou romantickou písničku o tobě. Tak tohle je Birds Sing od China Charmeleon na Radio 1.

Novinka na labelu Stay True Sounds z Johannesburgu. Opravdu v poslední době vydávají samé skvosty. Tohle je pěkný remix od Ed Ward. Původní skladba China Charmeleon a Brandon Ludlu. Skladba se jmenuje Birds Sing. Brandon Ludlu, mimochodem, vyhrál jihoafrické verze Superstar. Tak jdeme dál. Tohle je novinka na labelu Nafi z Mexico City.

0: raison.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písni.

0: 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamích je ochotnej ňam, ňam, ňam. Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
1: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
0: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
1: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
0: pozorování
1: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
0: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
1: Od 11. do 13. září.
0: A vstup je zdarma.
1: Více informací na praha.eu.
2: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
3: Reklama na Radio 1.

Tak to bylo novinka od Bianca Maielli, producentka, která remixuje původní skladba od Sona Mohapatra z roku 2013 z filmu Fukrey, ale v remixu od Bianca Maielli ve stylu UK Garage, tak Ambar Saria se jmenuje ta písnička. Teď máme 8 hodin a posloucháte Rádio 1. Já jsem Neil Douglas Arianes. Je mi ctí být s vámi na sobotní ráno. Mám spoustu novinek během tuto hodinu a mimochodem dnes jsou moje narozky, takže ale největší dárek je váš přízeň. Ta první skladba, co mám pro vás během tuto hodinu, je v podaní Close Counters duo z Austrálie, který v poslední době cestují na různé DJské hrání jako po celém světě a šli do Kazachstánu, což je jako náhodný dost, ale dělali pár pěkných remixů a mám nejnovější od nich. Tohle je skladba, která se jmenuje Bulbul Zaman, The Close Counters Remix. A to mám na kompilaci The Magic of Nomads. Tak Close Counters a Bulbul Zaman na Radio 1.

australská dvojice Close Counters a skladba Bulbul Zaman, původně od kazachský skladatel Jedil Kusajnov. Tak a původní skladba natáčeli v Abbey Road Studios v Londýně. Takže Bulbul Zaman na začátku hodinu. Chtěl jsem poděkovat všechny ty lidi, kteří napíšou přes chat. Elvesino a spol, Tomáš, Milan a Veronika, Gabi a další. Je moc pěkný a díky za zapřání na své nárosky. Mimochodem, dnes odpoledne hraju jak s DJ Gajo.cz a i Babe Ellen. Společně hrajeme na zahradě v Bike Jesus. Začíná to ve 16 hodin, tak Gajo hraje od 16, Babe Ellen od 6 a já od 8. Takže snad se uvidíme tam. Ta příští skladba je takový hezký brazilský funk v podání Robson George a Lincoln Olivetti, track, který se jmenuje Jinga na Radio 1.

nová kompilace Rituals Volume 2, který dal dohromady producent Somewhere Soul na labelu Mr. Bongo z Anglie. To bylo João Selva a nová skladba Futuro. Předtím jsme měli klasika z roku 1982 Ginga od Robson George a Lincoln Olivetti a začali jsme hodinu s projektem The Magic of Nomads a skladba Bulbul Zaman v remixu od Close Counters. Teď jdeme do Montrealu. Kamarád Gilles Poirier má nový track, chystá se v novém roce celý album, ale tento týden vydal nový single Bring Back the House Keys. Tohle je Poirier na Radio 1.

Producent pochází původně z Eswatini, dřívější Swaziland. Jmenuje se Sux a spolupracuje s Jay Something a track, který se jmenuje Bring on the Night, featuring King Dash Note. Původní skladba od skupiny The Police z jejich druhý album Regatta de Blanc. Moc se mi líbí tu písničku. Tolik, že figuruje prominentně na nový mix. Na Mixcloud se jmenuje Prime Numbers ode mě. Teď máme 8 hodin 27 minut na Radio 1 a ta příští skladba platí taky jako pozvánka. Příští víkend v neděli hraje v Rock Café brazilský hudebník Leo Medea. Tohle je skladba Bloco pra Tristeza od Leo.

Jeho album z letošní rok se jmenuje Noticias de Puglia, jmenuje se Leo Medea a to bylo skladba Bloco pra Tristeza a příští neděli 20. září přichází do Prahy, hraje v Rock Café. Bude to moc pěkný show. Tak teď máme 8 hodin 31 minut na rádiu. Tohle je novinka od londýnská formace Ezra Collective z jejich nový album. První single se jmenuje El Corazón. Ezra Collective na Radio 1.

z nového alba Here Because of Hope. Vyšlo to včera. Formace z Londýna, která vyhrála jak Brit Awards, tak Mercury Prize, Ezra Collective a nový track El Corazon. Vřele doporučuju. Díky DJ Gaggio za tip. Mi volal v úterý a říkal, hele, Ezra Collective má nový album a musíš to poslouchat. A díky za to. Tak ta příští skladba je taky novinka. Tohle je něco, který vychází 25. září jako single a celá kompilace někdy do konce roku na labelu Queer e Latina. Tohle je producent Pedro Gariani a skladba Saci na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak. Kulturní servis Rádia 1 na dnešek, 12. září, sobota. Dnes má svátek Marie, takže všechno nejlepší. Začínáme v rubriku festivaly Cool v Plotě, hudební festival v historickém centru Písku. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Folková Lipnice, kulturní festival v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. V rubriku filmy Kino Pilotu od 18.50 hrajou film Budapešť 1957 a od 21.30 promítají film Backrooms. Edison Film Hub od 19 hodin promítají film Guru a od 21.30 Magická posedlost 2. Kino 35 od 17 hodin promítají film Odyssea a od 20.30 Birthday Party. Kino Světozor od 20.30 promítají film Ange. Letní kino Zámek Veleslavín od 20.30 promítají film Jara Cibrman, Ležící spící. A jdeme do rubriku Galerie. Galerie Středočeského kraje. Dneska vás zvou na výstavu Melzer, Kinzel, Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. DOX vás zvou na výstavu Radka Budzeviče, Faust. Galerie hlavního města Prahy, Zámek Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnková zahrada 2. Rock Café vás zvou na výstavu Vlado Majen. Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurování. Galerie Meat Factory, Cezary Poniatowski, Deep House. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice vás zvou na výstavu Příběhy 2026. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a v Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinzel, Trommel. Karpuchina Gallery, Bystrik Klčo a Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Zámek Žerotínu ve Valašském Meziříčí, Kaja Saudek a Berenika Saudková, Life. Pragovka Gallery, Radka Částková a Magdalena Šimurdová, Murmuring Matter. European Arts, Sara Konečná, Tereza Štětinová, Zrání. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Kaštán, Scéna Unijazzu, Jitka Hilská, Trocha poezie. Pražský hrad, Terezianské křídlo v Jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago, Umbrales. Trafo Gallery, Siegfried Herz, Velké poledne. V rubriku Koncerty a tančírny Zack's Pub v Plzni od 13 hodin 30 let spolu Pojtin. U Bukanýra od 23 hodin DJs Lumière, Mosquito a Balu. Bike Jesus v Garden dneska Babe Ellen, Douglas Arianes, kde je to? A Gajo CZ. To začíná v 16 hodin. Jazz Doc od 19 hodin Stuart McCallum. Rock Café od 17 hodin Emo Night. Klubovna Povaleč od 19.30 Morphine Ridges a Urban Fungus. Klub 007 na Strahově Numite, Chandra a Rezonance Země. Groove Bar od 21.30 Martin Wagner. V rubriku divadla Azyl 78 od 19 hodin Má vlast. Jatka 78 od 19.30 Start nebo st.art. Palác Akropolis od 19.30 Laterna Magica Perpetuum Havel. Studio Alta od 18 hodin Temporary Collective One Gesture. A Švandovo divadlo od 19 hodin Chlást. V rubriku ostatní 30. hrnčířské trhy v Berouně je dneska. A taky Happening na Starém mostě mezi Veltrusy a Nelahozevci. Od 15 hodin Timu Day, United Flavor, Václav Koubek, Martina Trchová a další. A Americká a okolí od 19.30 zahájený sezóny na Zažít americkou jinak. A tady na vlnách Rádia 1 od 13 hodin vysílá Julia Jurčuk, od 17 hodin nová hudba na Rádiu 1, od 20 hodin Cluster a od 22 hodin The Workout. A to vše v docela nabitém programu kulturního servisu Rádia 1 na dnešek, sobotu 12. září 2026. Dnes má svátek Marie. Takže všechno nejlepší. Mám ještě pár písniček, než končí moje směna dneska. Tohle je novinka v podání absolutní legenda brazilské hudby Joyce Moreno. Chystá se nový album a má nová verzi její klasické písničky Aldeia de Ogum. Tohle je nový Joyce Moreno na Rádiu 1.

z nového alba Never Too Soon, který vychází 30. října na labelu Far Out Recordings, Joyce Moreno a skladba Aldea de Ogum, nová verze, původní skladba z roku 1980 na její klasický album Feminina. Tak, poslední skladba dneska taky platí jako pozvánku na dnešní hraní v Bike Jesus na zahradě s Babelen a s Gajo, DJ Gajo. Hrajem od 16. do 22. Já hraju osobně od 8. Tohle je nová skladba od varšavský producent Campinos z nový 12-inch, co vydává na labelu GAM Recordings z Manchesteru. Jeho nový 12-inch se jmenuje Another Gospel Commission. A tohle je pěkná kombinace drum and bass a gospel. Track, který se jmenuje Head to the Sky. Tak mějte se moc fajn a snad se uvidíme dneska. Pokud ne, tak uslyšíme se brzy. Ahoy, Douglas.

0: Rádia 1.
1: Doufám, že ti uvidím 3. září v čtvrtek v Bubenči.
2: A proč?
1: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
2: A kde to letos bude?
1: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
2: Barbora Bažantová, Barbora Hrínová,
1: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
2: Zastávka Hradčanská.
1: Více?
2: Na literarnidum.cz.
1: Vstup volný.
3: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
4: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
5: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
6: Samantha Šveblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formil prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdurba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokřtí svou 5. desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Bude to dobrý, bude to dobrý. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
9: Reklama na Radio 1.
10: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá

Ano, máme tady úterý po 20. hodině, případně posloucháte-li sobotní reprízu kolem 9. dopoledne. Máme tady velkou sedmu s datem 8. září 2026 a od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Nojzar. Máme před sebou tradiční dvojhodinovku s aktuální československou hudbou. Začneme 5 novinkami, pak 15 skladbami v žebříčku, tak jak jste ho pomohli sestavit svými hlasy. Dostane se taky na jednu skladbu pamětnickou a vylosuju taky 3 z vás, kteří tentokrát získají po 2 vstupenkách na brněnský festival a konferenci Reconnect, který se uskuteční od 1. do 3. října. Na Zahováku tam vystoupí třeba Tata Boys, ale budou tam taky Mutanti hledají východisko a řada dalších a taky na konferenční části spousta inspirativních panelů a workshopů.

Myslím, že toho bude na programu opravdu dost, proto nebudu otálet a začnu se věnovat hned první novince. Novince, kterou má na svědomí Josefina Dusk. Udělala nový track, který se jmenuje Bones. Tato skladba, jejíž text vznikl už údajně před 10 lety v Londýně. Skladba měla původně sloužit jako hudební doprovod k pražskému divadelnímu představení, ale později byla přetvořena a nakonec se stala jakousi závěrečnou hymnou téměř každého koncertu. Čekání na tu písničku, na její finální tvar se vyplatilo, vytvořil se prostor pro spolupráci Josefiny s novými hlasy a ty v aranžmá Josefa Čechtického zlověstně těkají na pozadí češkopádného basového groovu. Na češ plynule nabírají na rychlosti a váze a gradují do křičící zvukové stěny. Myslím, že Josefina Dusk vás už po x skladbách, které jsme hráli, přesvědčila o tom, že má talent a skladba Bones to jen potvrzuje. Novinka první, Velké sedmi.

Materialistická technopopová opera Bones, která představuje Josefinu Dask v její nejdivadelněji cynické podobě. Jinak tahle skladba v konečném důsledku je jakousi reakcí na volání neprozkoumaných předsudků, starověkých pověr a ideologií hnaných mytologií, které ve věku informací jednoduše odmítají utichnout. Novinka druhá. Tam se podíváme na kapelu, kterou tady také hrajeme pravidelně, protože za to rovněž stojí kapela Aida the Young, která připravuje novou nahrávku. Máme tady od nich single Dragon Head. Je to tedy rok od vydání oceňovaného debutu Tell Me When You Pass the Sun. Je to první ukázka z desky Seeing in Reverse, která vyjde 28. října u Day After Records. A kapela Aida the Young se během posledních let posunula od těch komorních až folkových začátků k pětičlenné kapele, která už se nedá jen tak jednoduše zařadit, a Dragonhead naznačuje, kam se zvuk kapely posouvá. Tentokrát elektrická kompozice tam čerpá z repetitivnosti krautroku i tvorby, řekněme, Toma Yorka. Pohybuje se na pomezí elektroniky, alternativního roku, ale zároveň jsou tam pořád slyšitelné ty folkové kořeny. Ústřední myšlenka skladby je taky velice zajímavá, vychází z pocitu, že v dětství může člověk sám sebe znát líp než v dospělosti, protože s přibývajícími zkušenostmi, očekáváními okolí a rolemi, které postupně přijímáme, se původně samozřejmá představa o tom, kdo jsme, může poněkud komplikovat. Aida the Young, Dragonhead, novinka druhá.

Tolik Aida de Young a track Dragonhead, kapela, která zaslouženě budovala v cenách Anděl, Apollo i Vinila, absolvovala už přes 200 koncertů po celé Evropě a nejblíže můžete teďka uvidět kolem Prahy 12. září v Klecanech a ve stejný den také na folklové Lipnici, v Lipnici nad Sázavou. A potom ještě budou 17. září na Alarm Party v pražském klubu Bike Jesus. Novinka třetí, tam máme písničku od hudebníka a režiséra Šimona Ohlého s písničkami z aktuálního EPčka Unfiltered. Jste se mohli setkat už prostřednictvím seriálu Filtr na i vysílání České televize, případně taky na festivalu filmovém Karlových Varech nebo na Filmovce, protože právě ze seriálu tyhle písničky, seriálu Filtr, tyhle písničky pochází. Jsou tam právě skladby složené pro tento seriál, mezi hosty EPčka je třeba Tera Anky nebo Eva Pašult. My tady od Šimona Ohlého nasazujeme jako třetí novinku track Take a Piece of My Heart.

tomu připravený taky znamenitý videoklip od fotografa a vizuálního umělce Tomáše Vrany. Singl otevírá cestu k nové desce Sometimes Drunk, Always Fucked Up, které vyjde v listopadu. Od začátku vlastně to takové vyprávění, které je zároveň analogií duševních potíží, úzkosti a panické ataky, tedy stavu, kdy má člověk pocit, že ho od smrti dělí jen krůček a racionální mysl nedokáže přesvědčit tělo, že tomu tak není. Znamenitý song a taky inspirativní klip. Nová deska vyjde 2. listopadu a pokřtí kapela 11. listopadu v pražské Talgo Cargo Gallery. Frankie and the Deadbeats, Not Easy to be Found.

Dozněla čtvrtá novinka Frankie and the Deadbeats, pražská kapela, která propuje country, alt country s punkovým duchem, amerikánou a rock'n'rollem. Třetí album se blíží a vyjde 2. listopadu. Závěrečná pátá novinka, tam máme navrátivší se kapelou Metastavy a jejich nový single Stačí mi, že jsem tady, který nahráli jako live session v Planetě Za a budou k tomu postupně vycházet i videa. V kapele jich teďka 5, kromě Aničky Hokešové a Ashley Eberman, taky Uršula Seregi, Nodin Péči a Marek Pach. Dali si pauzičku, každý se rozhodl jít svou cestou a teď se teda znovu sešli a znovu dali dohromady IPčko pro pocit štěstí. Skladba Stačí mi, že jsem tady. Metastavy, závěrečná pátá novinka.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Dozněla závěrečná pátá novinka Metastavy. Stačí mi, že jsem tady a teď už se můžeme směle přesunout do žebříčku, kde už dlouhých 5 týdnů na tentokrát pozici 15. máme Jana Fajkse s písničkou Eagle, tedy hodně experimentální kousek z jeho nové desky Secondary Signs.

Dozněl Jan Fikes a jeho písnička Eagle a teď si tedy dáme track kapely, jejichž písně stojí na českých textech, často se vracejí ke krajině, přírodě a mají taky různé lehce melancholické obrazy ve svých písničkách. Kapela Papíroví draci už 4 týdny ve Velké sedmě má píseň Krajinou, tentokrát na 14. pozici.

Tolik kapela od Litomyšle, Papírový draci a jejich písnička Krajinou. A teď už tady mám novinku postupivší z minulého týdne. Je to Niva a Fulcrum, neči Fulcrum, jejich společný track. Jinak už asi víte, že Niva není jen tím avatarem, ale přiznanou osobou Zuzanou Šlechtovou, která vystoupila z Virtuálu. A Fulcrum je rád, že se společně podělili na tomhle tracku ještě společně s bubeníkem Samobílým z kapely Vojdi. Jinak Niva pomáhá Fulcrumovi taky z vizuály na jeho audiovizuální show. Niva a Fulcrum a jejich společný track High, 13. místo.

Tolik track Nivy a Fulcruma Haj na 13. pozici. A teď tady máme kapelu, o které jsem to nedávna ještě neslyšel, a to jsme ji měli v žebříčku teď na druhém místě. Teď tady trochu klesla až na pozici 12., ale stále zůstává pražská indie rocková kapela Vlasta, která už v náři vydala debut pojmenovaný Dívčí války. Pohybuje se mezi punkem, grungem, alternativním rokem a psychedelí. A my tady od nich máme písničku Chci jet někam na jich.

0: Jo, já vám líp, tak to jsem moc rád.
1: Rádio 1.
2: Dozněl track, který se jmenuje Chci jet někam na jich od pražské indie rockové kapely Vlasta na pozici 12. A teď tu máme další z novinek, která postoupila z minulého týdne, společný track Ankyho a Bariela, který se jmenuje První společné léto, což je takový tribut všem ženám, které to s nimi nemají lehké. Vydali to pod labelem Championship Music, je k tomu taky moc pěkný klip od Táni Lvovské a jak jsem už předeslal, je to taková osobní zpověď i podsta její dlouholetým partnerkám. Otevírají témata spojená s přechodem do nové životní etapy, dospělosti, zakládání rodiny a zodpovědnosti za její zabezpečení, tak jakési nostalgické ohlédnutí za těžšími časy a oslavu vytrvalosti ve vztazích. Anky a Bariel, První společné léto.

Tolik Anky a Bariel, první společný léto. A teď už na desáté příčce Milia Natková a Jaroslav Kořán se svým rytmem.

Ano, už 6 týdnů se nám tady drží skladba Rytmus z dvojalba Písně dne a Písně noci od Mely Janatkové a Jaroslava Kořána, několikrát i na velmi hezkých pozicích. A teď už pozice 9. Tam máme novinku, která postoupila z minulého týdne kapelu Taskent, která kombinuje poetický rap doprovázený dechovými nástroji a precizní taneční rytmikou. Sami svoji hudbu popisují tak, že se dá použít jako soundtrack k doulkám, nočním městem a k reflexím vlastních myšlenek. Desku produkoval David Hercik, s nímž taky na podzim pokřtí další single v klubu Bake Jesus. A je to vlastně v tuhle chvíli track, který vznikl velice spontánně pod vlivem rodinných událostí autora většiny hudby kapely Taškent Petra Schovánka, který je tady autorem textu i zpěvákem. Grand Hotel Praha, Taškent či Taškent, 9. místo.

dosah ruky. Snad je tam světlo, snad víc než tady. To asi jo, jen jeden krok, všechno se změní, všechno zahojí, co není vidět. Nevím, jak popsat něco, co nejde.

0: snad je tam světlo, snad víc než tady, to asi.
1: 9. místo, Taškent, Grand Hotel Praha. A teď už pozice 8., kde máme kapelu, která opanovává Velkou sedmu 4 týdny. Zkušená kapela vydávající u labelu Polí 5 a jejich deska Tak tady jsme naposled. Kapela Lajky a track Muž, který se nerad skloňoval.

0: je noc.
1: Dozněly lajky, muž, který se nerad skloňoval, a stoupáme výš. Další z novinek, která postoupila z minulého týdne, je kapela Meluzína a jejich nový singl Probouzíš, což je jejich druhý singl z připravované desky Až za mraky, které kapela pokřtí už 11. prosince v pražském kafe v Lese. Někdejší ústecká kapela, která na sebe upozornila původně u kolegů ve Startéru, navázala nominací v cenách Anděl, kde byli nominovaní na objev roku. Pořád je tam ta melancholická atmosféra, české texty, jemná emotivní energie, která osciluje mezi křehkostí a syrovostí. Meluzína, Paprsky, 7. místo.

Dozněla Meluzína ve skladbě Paprsky na 7. pozici. A druhý týden už tady máme skladbu Easy od Ateny Chlebové, která má těsně před vydáním své další desky, už čtvrté desky Atentát, završí trilogii desek La Chiba od srdce, teď tedy Atentát, základ písně vznikl ještě dřív než se z tehdejšího randění. O tom právě tato písnička je stal vztah. Je to vlastně taky obsaženo v klipu, který je k téhle písničce, který doporučuji. Je to tedy skladba, celkově ta deska Atentát, se ten její svět začíná rozpadat, fantazii tam střídá úzkostný realismus a 11 nových skladeb zachycuje jakýsi výbušný zlom v životě citlivého člověka, konfrontovaného s přehlceností současného světa, ale samozřejmě, že tam je Atenina taky ryzí upřímnost, sebeironie a humor, a tohle je teda pozvánka na její rande s vlastním klukem. Easy, Atena Chlebová, 6. místo.

0: cítíte ten
1: klid? Rádio 1.
2: To byla Atana Chlebová v písničce Easy. Písnička, která začala vznikat spolu s jejím novým vztahem a zachycuje cestu od počáteční lehkosti zamilovanosti až k momentu, kdy růžové brýle vystřídá každodenní realita. A teď si dáme píseň, která je z roku 2015, tedy více jak 11 let stará, písničku od producenta, který si říká Fulk. Jinak Dušan Vančo, někdejší ředitel Rádio FM slovenského, který vydal spoustu kvalitní hudby, ale už delší dobu o něm není slyšet. Hudebník, remixér, má své písničky na řadě kompilacích a já doufám, že se od něj ještě něčeho dočkáme. Speciálně tenhle track, který pustím, track Cmyk, je z jeho dvojsinglu, ještě je se skladbou Nac, která vyšla tedy v roku 2015, měla dokonce premiéru ve vysílání BBC. Fulk, Cmyk, dnešní skladba pamětnická.

0: Tolik Brankos Bridge Wallflower z jejich nového EPčka, které pokřtí už 11. září v Meat Factory společně s Island Mint. A teď tady mám další novinku, která postoupila z minulého týdne. Kapela Hi Hi Ha Ha Holky a jejich letní single Český léto. Skladba, která je takovým pocitovým a myšlenkovým proudem o létě a současně jemnou nostalgickou a ironickou výpovědí o tom, jak může na člověka působit prázdninová realita. Čtvrté místo.
1: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
2: Jak, jakou tepačku, Talovi?
1: No, třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
2: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
1: No, právě, no.
2: A co s tím, jaký problém?
1: Ne, tak prostě hle.

0: Zajděte dnešní možná. Tohle fakt ne, tohle fakt ne.
1: Tentokrát trochu odlehčenější kousek od Hihi Haha Holky, píseň, která se jmenuje Český léto, na čtvrté pozici. A tři týdny ve Velké sedmě máme písničku Přesila od Květach z její aktuální třetí řadové desky Rozkousaný svět, která vyšla 4. září. Tady hostuje Past, respektive Dan Kranich z Pasti, který tam přidal skvělou rapovou pasáž a na konci referenu se ke Květách dokonce taky připojuje. Je to písnička, která vznikla ze vzteku nad tím, jak rozhodnutí mocných dopadají na životy lidí, a tady speciálně u téhle skladby byl impulzem k jejímu dodělání zpráva o dění v Íránu. Obrazy černých mraků nad pobřežím po útocích na ropná zařízení. Květach, Přesila, třetí místo.

Dozněla Květach z Hostující pastí, track Přesila na pozici třetí. A teď tady mám pozvánku na pár koncertů, vybral jsem jich jen několik. V Praze určitě zvu 11.9. na Brankos Bridge Island Mint do Meat Factory. V sobotu 19. můžete do Archa Plus vyrazit na Metastavy, případně do Venuše ve Švehlovce na Urband. A potom určitě zvu taky na křest akustické desky Pozdurby do Meat Factory a taky křest zpěvníku 25. září. Co se týká Plzně, mám tady taky dvě pozvánky. Mucha zahraje ve čtvrtek 10. v Zachspabu a www. Neurobeat 17. září v Depu 2015. No a teď už druhé místo. Tam tento týden skončili Foxou a jejich skladba Tvoje hvězdy, což je ukázka z připravované druhé desky Eva.

0: Tolik Foxo a jejich písnička Tvoje hvězdy na druhé pozici. A teď už tady máme pozici první a nejvyšší postavenou novinku z minulého týdne. Aktuálně trio Bára Vaculíková, Lenka Boháčková a Lucie Hava, Golden Yellow Sisters, a zde tedy s hostujícím Andrewem skladba Máme tu víkend, další single se nadcházejícího alba Labyrint hlasů. Na terci jim zahostoval kromě Andrewa taky Michal Strnad. Písnička vznikla v produkci Petra Zatloukala. Yellow Sisters, Máme tu víkend, první místo.
1: Radio 1.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Na prvním místě dozněli Yellow Sisters, skladba Máme tu víkend s hostujícím Andrewem. Teď před sebou máme rekapitulaci, ale taky ještě losování tří z vás, kteří získají stupenky na festival a konferenci Reconnect 2026, tedy výlet do Brna 1. až 3. října. Vystoupí tam třeba Tata Boys, Mutanti, Ledaj východisko, Helvana, je tam taky spousta panelů a kliku se měl na tyhle tři z vás Jiří Boháč, Vladimír Wiltner a Martina Hradecká. Tak snad jsem se vám trefil do volného víkendu a na Reconnect opravdu vyrazíte. Jinak ti z vás, kteří budou hlasovat v tomhle týdnu, budou mít šanci příští týden získat po dvou vstupenkách na koncert belgické kapely AU, která vystoupí 3. října v Klubovně. Ještě než se pustím do rekapitulace, pro úplnost dodám, že po 7 týdnech žebříček opustila Marie Kyšlovsky s písničkou Jsou dny. Po 7 týdnech se taktéž odporoučila Posthudba s Polanou ve verzi 2026. Vypadla nám taky Uršula Seregi s písničkou Flavertův a taky Drtikol Liščí zmizel z žebříčku po 7 týdnech. A poslední, kdo nepostoupil z minulého týdne, byla Rozálie Chládková s písničkou Antidota. Ale teď už rekapitulace. Novinkou první dnes byla taková materialistická technopopová opera Bones, která představuje Josefinu Dask v její nejdivadelněji cynické podobě.

Novinka druhá, to jsou Aida de Young a jejich nový track Dragon Head z nadcházející desky Seeing in Reverse, která vyjde 28. října.

Jipičko Unfiltered, což je hudba k ranému seriálu Filter, natočil hudebník a režisér Šimon Holý a my jsme si tady z něj jako novinku třetí dali track Take a Piece of My Heart.

Kovbojové Frankie and the Deadbeats chystají třetí řadovou desku Sometimes Drunk, Always Fucked Up a my jsme si tady jako čtvrtou novinku zahráli track Not Easy to be Found s hostujícím Georgem Sesnou.

pražská indie-rocková kapela Vlasta a jejich deska Dívčí války. Z něj tady na 12. pozici hrajeme Chci jet někam na jich.

Tribut všem ženám, které to s nimi nemají lehké. Takovým složili track Anky a Bariel, první společné léto.

A tím už Velká sedma s datem 8. září 2026 definitivně končí. Budeme rádi, když zahlasujete na webu Rádio 1, žebříček bude kolem 10. k dispozici a třeba se uvidíme na některém z koncertů.

0: Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
1: No a teď pražská kapela Red Baron Band, která 10. října bude vydávat svoji novou desku a ta bude v prodeji na koncertě, kdy se bude křtít, čili 10. října Malostranská beseda, kapela Red Baron Band bude vydávat a tam také poprvé prodávat svoji novou desku Walking Danger a my si z ní dáme skladbu s názvem Longing for Love.

0: Tolik pražská kapela Red Baron Band, která tuto svoji novou desku bude křtít na koncertě v Malostranské besedě 10. října a tam ji taky začne prodávat, takže napište si to do kalendáře.
1: Reklama Rádia 1.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkaps Ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
10: Na kráji zamíchej.
11: Reklama na Radio 1.

A Klihínce po 11. hodině vám příjemný poslech od velkého černoučkého mikrofonu Rádia 1 při Tomáš Vidra, což znamená, že začíná pořad Staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. Někdy si pustíme něco ještě staršího, nebo taky i něco novějšího. Ale jedno jistý, žádný ty notoricky ohraný kousky to rozhodně nebudou. No regrets, I've been blessed, born to run, time you'll see what the good Lord's done for me. No nic, času málo, hudby mnoho, začíná pořad Staré poledne ještě jednou. Příjemný poslech pře Tomáš Vidra a hned je tady jako první kapela Group 1850. Album Paradise Now, které vyšlo v roce 68 a my si z něho dáme skladbu Purple Sky I Know.

Tolik Group 1850, album Paradise Now z roku 68. Teď už je tady Buddy Guy, Junior Wells a Eric Clapton, album Play the Blues z roku 1972 a skladba s názvem I Don't Know.

Tak tolik Buddy Guy Juniors a Eric Clapton. Teď tady mám kapelu, která si říkala Poe, což znamenalo Philosophy of Edgar, což byla taková poklona zajímavému filozofovi, kterým byl Edgar Casey, jenž vstupoval i do tranzu a předpovídal budoucnost. Působil jako médium. Věnoval se teologii, u něm asi 300 knih, strašně zajímavý frér. Poe, album Up the Spiral z roku 71, skladba s názvem Tune In.

Tolik kapela Poe a album Up the Spiral z roku 71. Teď se podíváme do San Jose, do Kalifornie, což bude taková píseň k narozeninám mého kolegy Douglase, který dneska slaví narozeniny. Mám tady kapelu ze San Jose, říkali si Count Five. V roce 66 vyšla jejich deska Psychotic Reaction. No a my si titulní píseň teď dáme.

Tolik kapela Count Five a partička ze San Jose, to bylo pro Douglase k narozeninám album Psychotic Reactions z roku 66. No a v roce 66 taky kapela z New Yorku Blues Magoose vydali desku Psychedelic Lollipop a my si z ní dáme skladbu We Ain't Got Nothing Yet. A kdyby se vám náhodou zdálo, že ten kytarový riff je trochu podobný, jako je ve skladbě kapely Deep Purple Black Knight, jo? No tak máte trochu pravdu.

Tolik kapela Blues Magus, album Psychedelic Lollipop z roku 66. Teď už je tady britská formace Spooky Tooth, album Witness z roku 1973 a skladba s názvem Sunlight of My Mind.

Tolik britská kapela Spooky Tooth. Teď tady mám kapelu Human Instinct, která sice pocházela z Nového Zélandu a Austrálie, ale svoje desky natočili v Anglii a vlastně působili ve Velké Británii. Kapelu Human Instinct vedl Billy Tekahika, maorský hudebník, s ním tam byl ještě Jess Harper a Derek Neville a Maurice Greer. Larry Wade, tady je kapela Human Instinct, album Stoned Guitar z roku 70 a skladba s názvem Midnight Sun.

Tolik kapela Human Instinct, album Stoned Guitar. A skladba s názvem Midnight Sun. Teď už do Londýna za kapelou Tramline, čili tramvajová linka. To je, aby to udělalo radost Richardovi. Tramline a kapelu vedl tehdy velmi mladý a skvělý kytarista Mickey Moody. Rok 68, album s názvem Somewhere Down the Line a skladba, která se jmenuje National Blues.

Tolik, kapela Tramline. No, teď tady mám December's Children. Skupina, která měla dvě zpěvačky, Alice Popovich a Janet Bell Pulsey, která bohužel v roce 1990 byla zavražděna vlastním bratrem, protože mu nedala prachy na drogy. Tady jsou December's Children, album z roku 1970 a skladba s názvem Trilogy.

December's Children a dvě skvělý zpěvačky. Jedna ovšem má takový smutný osud. Další výborná zpěvačka je Lydia Janie Miller-Pence s kapelou Fantasy. Album je z roku 69 a my si pustíme skladbu s názvem Come.

0: Tak to byl další krásný dámský vokál kapely Fantasy. No a teď...
1: Reklama Rádia 1.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Reklama na Radio 1.
0: No a máme tady Edgar Burton Band. To proto, že jejich bubeník Arthur Grant před pár dny odešel do hudebního nebe. Takže bubeník Steve Burton odešel už dávno. Takže jediný, kdo zbývá, je kytarista, zpěvák Edgar Burton. Takže tady jsou Edgar Burton Band, Life at Abbey Road, rok 1969. A what is a woman for?

Tolik Edgar Burton Band. A teď už je tady Rory Gallagher, album Life at BBC Paris Theatre. Je to z roku 1971, ten koncert se odehrál 12. srpna. Skladba se jmenuje Maybe I Will.

Rory Gallagher, live at BBC Paris Theatre, Londýn, 71, Maybe I Will, byla tato skladba. Teď už jsou tady Wildwood, jejich album Plastic People, vyšlo v roce 69 a než se proslavili, tak v roce 72 jejich zpěvák William Chalker zmizel. Do dneška se nenašel. Skladba se jmenuje Blue Eyed Woman.

Dream is sweet and gentle, like a good woman should.

Wildwood a deska Plastic People z roku 69. Teď je tady kapela Zipper, album z roku 74 a skladba, která se jmenuje Bullets.

kterou vedl skvělý kytarista Vernon Pereira. Bohužel až na bubeníka se všichni pozabíjeli v autonehodě v roce 76. Deska se jmenuje Exploration, vyšla v roce 71 a skladba se jmenuje The Love That You Gave, láska, kterou dáváš.

Tolik kapela Zest. Teď už jsou tady Velvet Night, jejich deska z roku 1970 a skladba s názvem I'm sure he'll come most anytime.

Velvet Night nám dohráli a teď jsou tady britští Pretty Things, album BBC Sessions a skladba s názvem Road Runner.

Tolik Pretty Things, album BBC Sessions z roku 65. A teď z hůru do Austrálie za kapelou Easy Beats. Vznikly v Sydney v roce 64. A tady je jejich deska z roku 65, která je z roku 69, jmenuje se Friends, a my si z ní dáme skladbu Woman, You Are On My Mind.

0: You want to hear that track up until the point where we have to tack it on?
1: Kapela Love, album Da Capo, rok 67. Seven and Seven Is. Teď jsou tady Moby Grape, album z roku 69 a skladba, která se jmenuje Hučí.

Tolik Moby Grape, zajímavá kapela, která vydala spoustu skvělý muziky, ale pak nakonec všichni špatně dopadli. Teď už jsou tady Seeds a kapela z Ameriky, deska z roku 1966, skladba s názvem Evil Hoodoo.

Tolik kapela Seeds v čele se svým zpěvákem, kterým byl Sky Saxon. Tak a teď je tady formace s názvem Ladedas, jejich deska Happy Prince a z ní skladba Come and Fly With Me. Bude poslední skladbou dnešního starého poledne, loučí se s vámi Tomáš Věda, těším se naslyšenou zase příští sobotu. No, pokud budete si chtít poslechnout znova dnešní pořad, tak na platformě YouTube zadáte heslo Staré poledne a během odpoledne už tam ten záznam bude. Nebo pokud máte chuť se dozvědět něco víc o některých deskách, které jsme si dneska pouštěli, tak takhle platforma YouTube, kde si dáte Music 69, anebo Tisíc alb na pustý ostrov, jak chcete. Já spolu s kytaristou kapely Red Baron Band Pavlem Kováčem povídáme o zajímavých a dobrých deskách. Mějte se moc fajn, loučí se Tomáš Vidra, tady jsou Ladedas, Come Fly With Me.

0: As the day began, the swallow flew down to the river to take a bath. Tonight, I go to Egypt, he thought, and he was in high spirits at the prospect. When the moon rose, he flew to the prince's shoulder. Have you any commissions for Egypt? He said. I am just starting. Swallow, in my city, I can see so much misery that could be put right if only you would stay and help. Swallow, little swallow, will you not stay with me one night longer?
1: Reklama Rádia 1.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2. 9.
8: Reklama na Radio 1.

0: I never learned how to get them out of my mouth.
1: A počkej, to už jako jedem?
2: Jo.
1: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
2: To bylo dobrý. Rádio.

Posloucháte rádio, jedna ze studia vás zdraví Julie Jurčuk. Zase jsme se neslyšeli 2 týdny a na dnešek jsem připravila podle mě jeden z nejlepších playlistů, co jsem kdy měla. Nevím, jak jste na tom, ale já jsem třeba už začala jsem cítit takovou podzimní náladičku, zatímco dneska ještě máme nějaký sluníčko v Praze aspoň, ale už tyhle studený večery a to, jak zežlutly listy na stromech, už ve mně prostě probudilo nějakou podzimní melancholii, takže ten playlist dnešní bude tomu docela odpovídat. Doufám, že si to užijete stejně jako já. Čeká nás trošku emo, trošku indie, trošku noise pop a trochu indie folk. Takže primárně to bude takový nostalgický, melancholický playlist, i když nenávidím zimu, podzim nenávidím o trochu méně, ale jedině, co si na tom užívám, tak to jsou ty melancholické smutné písničky. Dohráli nám teďka kapela Sorry, samozřejmě ne všechno bude až tak smutný, bude to hlavně krásný všechno. Teďka nám dohráli Sorry a teď si dáme ještě kapelu Moorish Idols, Pale Blue Dot.

Pokud jste naladili tuhle vlnu v autě, tak vám připomínám, že posloucháte Rádio 1. Dneska nemám připravenou hodně noviny, dneska výjimečně jsem spíš, ne úplně výjimečně, ale připravila jsem hodně svých oblíbených písniček. Samozřejmě budou i nějaké nové věci pro mě, nové věci, které teprve vyšly, ale většinou budou prostě moje oblíbené songy. Zrovna teď nám dohrála jedna novinka, to byl Denzel Curry z Kenny Beats na featu West Side Gun s písničkou Crown z desky, která vyšla před týdnem nebo dvěma týdny, takže úplně čerstvá věc, jmenuje se to Dva, nebo no, jako Římské dva. Ta deska se takhle jmenuje. A teď půjdeme na takovou hezkou věc od Phoebe Bridgers, protože já upřímně až tolik ní neposlouchám. Nevím, nemečuje mě to tolik, ale přečetl jsem v ukrajinských média, že písnička Moon Song, kterou jsem dneska vybrala, že tam vlastně její producer, který teďka řeknu, jak se jmenuje, anebo neřeknu, jmenuje se Tony Berg, její producer, a on tam hraje na ukrajinský národní nástroj, který se jmenuje Bandura. Takže tohle mě samozřejmě zaujalo. Myslím si, že je to moc hezký. A pak máme ještě jednu novinku od americké kapely Untitled Hello s písničkou Emily Wood Freestyle, a oni právě taková mladá kapela, která má spoustu singlů a dvě EPčka, ale chystají v listopadu desku. Takže těším se.

Jo, to myslím, že jsem taky říkala a bylo to fakt skvělé, bylo to ve Fuchsu v Sálo, bylo to úplně malý útulný, odehráli to skvěle, dokonce jakoby v tom maličkém sálu byl i nějaký mošpit, pak vlastně tím, že se známe už nějakou delší dobu, tak jsme tam zůstávali na pívko samozřejmě, takovýhle večere mám hodně ráda a takhle jsme se známili pak s českou kapelou Omni, kteří přišli za Alexem z Morvánu a že ho poslouchají hrozně dlouho a že dokonce se nějak inspirovali taky jeho hudbou. Poslechla jsem si českou kapelu Omni, taky krásná hudba. Moc hezky, že se to všechno takhle propojilo, pak jsme ještě trávili nějaký čas všichni spolu, bylo to fakt krásný a takovýhle krásný kamarádství ukrajinské a české hudby mě dělá obrovskou radost, takže jdeme Morvan, písnička Topoli a o mě jí Tma.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
5: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
4: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
6: Reklama na Radio 1.

Posloucháte rádio, jednodohrála písnička Back in My Ways od americké kapely Movements. Takový emo, prostě co nejvíc emo. Vydali minulý týden desku, která se jmenuje Happier Now. Takhle je to podle mě úplně se to hodí tady do toho podzimu. Jako podzim ještě pořádně nezačal, ale já už ho cítím ve vzduchu. Já cítím jakoby ten studený vzduch hlavně večer, jak už začíná pomalu i stmívat trochu dříve. A už je čas prostě vytáhnout podzimní klasiky, takže teďka dáme třeba, nevím, kolik to vyjde, možná 20 minut pořádného Emma, takže dáme Title Fight, Where I Am, Sunny Day Real Estate, Every Shining Time You Arrive, Unwound, Paranau, prostě podzim a musí to být, ale jakože nevím, co pak budu dělat, když bude reálně škaredě venku, bude pršet a bude zima, ale už teď prostě cítím tu melancholii z toho, jak to má být. A nevím, jestli vlastně dneska nějak mičuju vaši náladu, takže klidně mi řekněte, jak se cítíte a jestli už tohle cítíte ve vzduchu.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první je tady spolupráce neosoulové legendy Erika Badu a producenta The Alchemist. Erika Badu po 11 letech vydala nové album, to se jmenuje Before the World Blows. A skladba s Alchemistem

za Anou Franceskou, která zvolila své umělecké jméno Beaks, Little Silver. A o závěrečnou nakládačku se postarají dvě legendy. Kanaďan Tiga a Němec Boys Noise, Hot Wife.

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se koná od 6. do 10. října v Hradci Králové. Konkrétně to bude na koncert uskupení Lenka Galisová kvartet, které proběhne 6. října v Muzeu východních Čech.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Na rádiu jedna dávno hrála písnička Bastards od britské kapely Leatherhead. Byla to taková tvrdší písnička, ale přisáhám, že tohle byla jediná taková tvrdá písnička. Už dneska takovýhle tvrdé písničky nebudou. Stejně mi přišlo, že fakt mám hrozně ráda tohle kapelu, už jsem to říkala několikrát, takový windmill scene a takový jako dost noizový. Dále máme jednu další novinku, věc, která vyšla včera od ukrajinského producenta, hudebníka, teďka už vlastně Dua Aircraft, z písnička Dosvit, co to je, zkušenost, Dosvit je zkušenost, a při tom, že většinou hraje nějaký takový synth pop, dream pop, tohle vyšla docela trip-hopová písnička. A vyšlo to v druhé části, nevím, jestli to bylo, bere to jako desko nebo EPčka, ale jmenuje se to Ty hrolové a je to všude na streamovacích platformách, takže to klidně můžete najít. A dále máme jedna z mých all-time favorite písniček, kterou jsem samozřejmě taky pouštěla, ale dneska myslím, že byste taky docela hodila Interpol Untitled z první desky. Poslechla jsem si tu novou teďka, co vyšla, jakože aspoň několik písniček jsem si z toho poslechla. Samozřejmě nebudu to hodnotit jako nějaký, není to vůbec špatný nic, ale nelíbilo se mi to, takže jsem zase vybrala tu písničku z první desky, která je moje úplně nejoblíbenější od nich ever. Poslouchám už asi 10-15 let, nevím, je dlouho. Dále máme kapelu Waterproof, Gold Star a Deeper. Takže jdeme na to.

0: Reklama Rádia 1.
1: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
2: A proč?
1: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
2: A kde to letos bude?
1: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
2: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
1: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září 16.30 ve Vile Lana.
2: Zastávka Hradčanská.
1: Více?
2: Na literarnidum.cz.
3: Vstup volný. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, já se jmenuji Julia a dneska jsem právě se víc soustředila na celkové náladě toho vysílání té hudby, než to, co dělám obvykle, že se snažím vyhrávat nějaký zajímavý nový věci a něco jakoby nového pro mě a snad i pro vás. Takže dneska je více takových klasických dobrých klasik, jako třeba už bych řekla, že A&W tady od Lana Del Rey je taková klasika, nádherná písnička. Dále máme projekt irského hudebníka, který se jmenuje Liam McKay. Jmenuje se to Dead Calm, písnička Wrong. Poslední dobou to poslouchám hodně, hodně. Je to takový 20-letý kluk z Galway a má spoustu hudebních projektů, jakože na to, že je dost mladý. Spoustu toho má, jako třeba druhá věc od něj, která se mi hodně líbí, se jmenuje Sign Crashes Motorist. To je spíš takovej slowcore, když Dead Calm je spíš takovej indie folk, trošku emo, ale není to jakoby smutný emo, je to takový trochu bittersweet emo. A dále máme dalšího prostě velkého hudebníka, který umí toho dělat hodně a umí to dělat velmi kvalitně. Poslechneme si Alex G s písničkou String, takovej trošičku acid blues, bych řekla.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: S první novinkou je tu dneska Josefina Dusk. Jmenuje se Bones. Druhá novinka, Aida the Young a její Dragon Head.

Posloucháte rádio, jedna dohrála písnička Homer Dies od amerického producenta Kitchen. Hezký indie folk, bedroom pop, bedroom indie folk. Řekla bych to, pojmenovala bych to takhle. Pak máme zase americkou umělkyni, která se vydává hudbu pod jménem Whatever That. Zase trošku indie folk a taky slacker rock, možná trošičku slowcore. A pak máme islandskou kapelu Low Roar, Nobody Loves Me Like You, taky takový indie folk, to jsem říkala, že dneska toho bude více, takže tohle je takový blok z indie folku. A pak mám už nachystaných 3 písničky, které ani nechci teďka uvádět, protože tohle bude asi 3 moje nejoblíbenější písničky z tohoto vysílání a myslím si, že ladí dohromady mega dobře a chci, abyste z toho měli co nejvíc čistý dojem, takže nebudu ani uvádět, ale jdeme na to.

Rádio 1, Světlo v lese.

0: jedno.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdhudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Bude to dobrý, bude to dobrý. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2. 9.
7: Reklama na Radio 1.

Posloucháte rádio, jedna dneska je sobota 12. září a momentálně je 16.17, jdeme na kulturní servis, začínáme festivály. Cool v Plotě, hudební festival v historickém centru Písku, Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové, Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně, Folková Lipnice, kulturní festival amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Dále máme filmy dneska v Kinopilotu v 18.50 Budapešť, 19.57 a 21.30 Backrooms. Edison Film Hub 19.00 Guru a 21.30 Magická Posedlost 2. Kino 35 dneska v 17.00 Odiseja a 20.30 Birthday Party a v Kino Světozor dneska v 20.30 Anger. Letní kinozámek v Veleslavě dneska v 20.30 Jara Zimmermann ležící spící. Dále máme galerie, takže začneme. Galerie Středočeského kraje vystává Molzer Kinzel Hillman 1968 až 1978, Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let, DOX, tam má vystavu Radka Bodzevič a jmenuje se to Faust, galerie hlavního města Prahy, zámek Troje, vystava pokračuje labirint krajina vnitřního bloudění, Středočeské muzeum rozsahu Prahy, Tvrdkova zahrada 2, pokračuje furt tahle vystava, Rock Café, Vlado Majen, Kunsthalle Praha, vystava Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Prahy v dialogu, Moravská galerie v Brně, Napravena křivda, příběh sbírky Stefana Hellera, Umělecko-promyslové muzeum v Praze, Vita Aeternis, vystava o restaurování. Galerie Meat Factory, tam vystavu Cesáry Poňatovský, jmenuje se to Deep House. Epo 1 v Trutnově má vystavu Pavel Holeček Neokosmos. Osmička Humpolec Present Perfect, otisky času v současné keramice. Nové městská radnice, příběhy 2026. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Biennale ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, tam má vystavu František Kincel, jmenuje se to Trommel. Karpuchina Gallery, tam vystavu Pistrik Klčo a Margarita Ivy, jmenuje se to You Can't Return, You Are Here. Zámek Žerotinu ve Valašském Nězeříci. Pardon. Vystava Kája Saudek a Berenika Saudková. Jmenuje se to Life. Pragovka Gallery, tam je vystava Radka Častková a Magdalena Šimurdová, jmenuje se to Murmuring Matter. V European Arts mají vystavu Sara Konečná a Tereza Štětinová, jmenuje se to Zrání, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní, Kaštance na Juni Jazzu, Jitka Hilska, Trocha poezie. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v jižních zahrádách, Check Nature Photo, nejlepší fotografie přírody, Sektor 9 na Smichovské náplavce, Laura Delago Umbrales. V Trafo Gallery má vystavu Siegfried Herz a jmenuje se to Velké poledne. Dále máme koncerty Atan Čírno v Saks Pabu v Plzni o 13.00. Myslím, že to furt pokračuje 30 let spolu pojitín. U Bukanýra 23.00 začínají DJ Slumier, Mosquito a Balu. Bike Jesusu dneska Garden Baby Ellen, Douglas Arenales a Gacho, takže přijďte poslechnout si moji kolegové. Myslím, že Douglas dneska slaví narozeniny, říkal Tomáš, takže určitě to bude velmi slavnostní. Čas do oku 19.00 Stuart McCallum. V Rock Café dneska v 17.00 Emo Night. Wow, tak to je něco, co by se mi taky mohlo líbit. Klubovna Poválež 19.30 Morphine Riches a Urban Fungus. Klub 007 Strahov 19.00 Numait Chandra a Rezonance Země. Groove Baru 21.30 Martin Wagner. A pak máme divadlo. Azyl 78 dneska v 19.00 Má vlast. Vyjádka 78 19.30 Start. V Palác Akropolis dneska v 19.30 Laterna Magica.
Perfetum Havel, pardon, Studio Alta v 18.00, Temporary Collective One Gesture, Švandové divadlo dneska 19.00, Chlast. Pak další věci se taky dějou. 30. Hrnčířské trhy v Brouně. Můžete navštívit happening na starém mostě mezi Veltrusy a Nelahozepsi, pardon, pokud tam budete. Od 15.00 Timu Day, United Flavor, Václav Koubek a Martina Trchová a další. A Americká a okolí dneska v 19.30 zahájení sezóny na Zažít americkou jinak. Takže tohle se bude dít v Praze, můžete taky navštívit, pokud ale dneska nemáte náladu na žádné kulturní akce a ani na socializaci, zůstaňte klidně tady s námi. U rádia je jedno, protože jsem tady do 5. Zbývá nám málo času, abychom si poslechli všechny hezké písničky. Od 20.00 přijdu a v 17.00 bude nová hudba na rádiu 1. Pečlivě vybrány nejlepší single. V 20.00 bude Cluster a 22.00 The Workout. Takže tohle je na dnešek vše.

0: odkloneš.
1: Čekaj, takhle, no, to je
2: pravda. Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle. I got so fucking romantic, I apologize, let me light your cigarette. Come visit Kansas for a week of debauchery,

Posloucháte Rádio 1, teďka nám dohrála nadherná písnička Left Your Smile od MJ Lenderman. Předtím hráli A Great Big Pile of Leaves, předtím byly moje oblíbení Car Seat Headrest, předtím byla klasika Pill to Spill. Dneska takové ty klasiky bylo strašně moc, podle mě poslechli jsme si úplně nejlepší věci, podle mého názoru, co existuje, jako Sunny Day Real Estate a Car Seat Headrest a prostě nadherní věci jsme dneska poslouchali. Byl i Jeff Buckley a Chris Isaac i Kriyan Chatten i prostě všechno možný. Doufám, že jste si to užili, to bylo, jak jsem vlastně říkala na začátku, že to bylo dost melancholické, ale doufám, že spíš jste měli z toho takové hezké pocity, než nějaké smutné. Teďka nám hraje American Football, The Summer Ends, protože bez toho myslím si, že bychom se dneska nemohli obejít, jakože prostě konec léta, perfektní písnička na to, pak dáme si ještě na závěr písničku od české kapely Market a dále bude pokračovat, teda začne pořád nová hudba na Rádiu 1, kde už se dívám na ten výborný playlist, budou tam taky skvělý, super věci zajímavé, takže určitě tady zůstaňte. A já vám přeji hezký večer, hezký zbytek víkendu a uslyšíme se zase za 2 týdny.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
3: S Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
6: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
7: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
8: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
9: Reklama na Radio 1.

0: Pozor, pozor, alarm.
1: Pozor, pozor, alarm.
0: Alarm, pozor.
1: Alarm, alarm, pozor.
0: Pozor. Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
2: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
0: Dobrou chuť. Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
3: 100 lidí, 100 chutí.
0: A z téhle bezedné studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
2: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
0: Perto tam, Hans!

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Nula. Ne, tohle už se dvojka. Fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad klepnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46. Dodatkové číslo zase 38.

0: dostaneš.
1: Čekaj, takhle, no, to je pravda.
2: Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: S první novinkou je tu dneska Josefina Dask. Jmenuje se Bones. Druhá novinka, Aida the Young a její Dragon Head.

0: vajo, vajo, hemaka, gemaka, masa, hucha, no, i tuta, vajo, vajo, reklama, reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
3: A proč?
2: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
3: A kde to letos bude?
2: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
3: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
2: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září 16.30 ve Vile Lana.
3: Zastávka Hradčanská.
2: Více?
3: Na literarnidum.cz.
4: Vstup volný. Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna Slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
7: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
6: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
7: Hlavní město Praha a Hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
6: pozorování
7: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
6: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u Hvězdárny Ďáblice.
7: Od 11. do 13. září.
6: A vstup je zdarma.
7: Více informací na praha.eu.
8: Reklama na Radio 1.
9: Právě posloucháte pořad Nová hudba na Radio 1.
10: Na Radio 1.
9: Na Radio, na Radio, na Radio 1.
10: Na Radio 1.
11: Fred. Lise Fred.
12: Lila.
11: Lila.
12: Hola, glas.
11: Leon.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první je tady spolupráce neosoulové legendy Erika Badu a producenta The Alchemist. Erika Badu po 11 letech vydala nové album, to se jmenuje Before the World Blows. A skladba s Alchemistem

Jako další novinku tady máme píseň Get Lost od solového projektu brooklynského písničkáře Eddieho Gora, který si říká Daisies.

Hrajeme si taky sympatický latinskoamerický elektronický projekt průkopník žánru Latincore CRDR. Ve spolupráci s dalším projektem Piccolo je tady skladba Pika. V další novince si zajedeme do Vídně za Anou Franceskou, která zvolila své umělecké jméno Beaks, Little Silver. A o závěrečnou nakládačku se postarají dvě legendy. Kanaďan Tiga a Němec Boys Noise, Hot Wife, a to v remixu od Fuckers. Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se koná od 6. do 10. října v Hradci Králové. Konkrétně to bude na koncert uskupení Lenka Gálisová Quartet, které proběhne

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: Právě posloucháte pořad Nová hudba na Rádiu 1.
1: Na Rádiu 1.
0: Na Rádiu 1.
1: Na Rádiu 1.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Díky.

real life.

0: Unlimited Buzz.
1: Unlimited Buzz. Oh!

0: Jo, do Češky.
1: Radio 1. Tak stisknul jsem dvakrát.
2: Posloucháte Klastr na Rádiu 1.

Krásný večer všem posluchačům Rádia 1. Po delší době se vám za pořad Cluster hlásím já sám, Mike H. Teď jsem tady asi dvakrát chyběl, ale už jsem se moc těšil zpátky do vysílání našeho pořadu. Mám tady dneska mix starších záležitostí a taky nových objevů. No a nějaký starší záležitosti nám právě teďko hrajou, respektive hráli. Zrovna teď je to projekt The Primitive Painter, skladba Kitty Droll, původně z roku 1993. No předtím to byla další 90-ková věc, projekt EAT a skladba Aravinda Rose. Předtím ještě nový záležitosti od DJ Himitsu a taky jazzovýho projektu Ziggurat. No a můžete se dneska v rámci pořadu Cluster dále těšit třeba ještě na tracky od Das Ding, od Legvolta, Inigo Vontiera, projektu Carl Gerry anebo Jeffa Millse s jeho projektem Mills Art. Tady pořad Cluster, Mike H a Rádio 1. Bude tady s váma převážně odvážná elektronická hudba až do 22. hodiny. A samozřejmě průběžně aktualizuju tracklist a najdete ho na webu radio1.cz.

Posloucháte Rádio 1 a pořad Cluster. Právě teď nám hraje americký projekt CLAWS, C-L-A-W-S a i skladba Black Magic Carpet Rides 2. Ta se objevila na jejich domácí značce Squirrels on Film, label, který vede DJ a producent Solar a pochází ze San Francisca. Před CLAWS to byli dva italští producenti, který dělí několik dekád věku. Byl to Alfio Antico, hráč hlavně na frame drum, rámový buben, a elektronický producent Go Dugong a jejich společná skladba La Machia. A před Alfio Antico a Go Dugong to byl ještě producent, který je aktivní už od 80. Je to projekt Dusting a jeho letošní skladba False Vacuum.

Dnešní klaster se přehoupnul do druhé poloviny. Právě teď nám hraje loňská spolupráce producentů Šuka a Legovelta, skladba Lamas in Absurdopolis. Předtím to byl ještě Mexičan Inigo Vontier a skladba Timbale v Makalemixu a před ním ještě německá formace Carl Gerry a skladba Dolmetscher.

Prý se vrací do módy Electro Clash a myslím, že to vycítila i Cozy Miller v téhle skladbě Embodiment of Denial. Vy pořád posloucháte Rádio 1, pořád Cluster a zbývá nám dokonce 20 minut. Máme čas ještě zhruba na 4-5 tracků, ještě budu pomaličku zrychlovat. Čekají nás nějaký lehce elektrozáležitosti na závěr.

Skvělé uplifting záležitost od projektu 1983, skladba s názvem Kauai Underground Bunker. Je to taky předposlední skladba dnešního klastru. Zbyly nám čas na poslední záležitost a to bude můj vlastní remix pro skladbu Za moře od českého projektu UGHH alias Underground Hype Hero. Bude to můj druhý remix, který se na té nahrávce objevil jako digitální bonus, který najdete na Bandcampu vydavatelství Columbo Records, kde celá ta deska vyšla. Každopádně já se teďko s váma loučím, namíchám poslední track a předám tady prostor pořadu Workout. Za chvíli už se na vás těší Craig a já se budu těšit zase příště tady na vlnách Rádia 1. Příštím vysílání tady bude pro změnu kolega Ondřej, ale jasno tmí sám, ale věřím, že za měsíc zase uslyšíme v plný síle. Taky si můžete mezi tím projet dnešní tracklist na webu radio1.cz pod naším pořadem Cluster. No taky si můžete najít náš SoundCloud, kam dáváme záznamy. Teď popravdě máme trošku sklus, ale určitě tam brzo přibědou zase další nahrávky našich vysílání. Tím se s vámi loučím, já Mike H. a mějte hezký zbytek večera. Čau.

I thought you was the one, yeah. But I couldn't be

old dogs.

like one no more. Yeah, I'll get right to it. They got

oči, promítnu ti na víčka věc.

0: To nedá. To je strašně moc.
1: Tak tohle já nechápu.
2: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: inhaluje.
1: To je panáku blbec,
0: pitole.
2: Inhaluje.
3: Doufám, že ne
0: rům. Ne, inhaluje.
4: Inhaluje Radio 1.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.